0: si venku líže kožich a čeká venku žijící medu? Ha! A nedovoluj si ten přepich a být tu doma na útěku a stahovat mi moje deku. A nedovoluj si ten přepich a mazej ven mu šupem čelit.
1: Aj, aj.